Skončila sa rozprávka Petra Glocka Florián, dedo a smutný lord. V úlohe deda ste počuli Ela Romančíka, mamušku hrala Marta Černická, Floriána, Michal Matuška, Peťa, Ondrej Kaprálik, Paulínku, Lídia Ostertágová, Mlinára, Jozef Šimonovič. Ďalej účinkovali Julius Paluš, Darina Vašíčková, Soňa Ulická, Helena Geregová a Mária Šloserová. Dramaturgia Kveta Slobodníková. S režisérkou Vierou Vajdlerovou na zvukovej realizácii spolupracovali Katarína Cútová, Peter Daniška a Milan Greguš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

0: múdre hlavy šiali. Priatelia, pite, dnes platím celej krčme. Krčmárka, načni ten najlepší súd.
1: Vidíte, načnem. Tvoji dvaja bračekovci mi ušli, ale teba ráno do pekla zmetiem. Mladý pán, letím k vám. Lejem vám vínečka do pohárička. Kto platí vopred, dvakrát platí.
0: Ja platím len vopred.
2: Hej, bysťu, a v mešci už len Zlatka zvýšila. Bračekovci, kde ste?
1: Ešte donesiem.
0: Vínko hreje, vínko páli, vínko múdre hlavy šialí, až keď do dna vypijem.

No a naposledy z tohto cyklu od autora Jevgenia Iršaja vyberáme skladbu v podaní Jevgenia Iršaja. A tým uzavrieme kapitolu Dodekafonky.